0: to je Zun.
1: Positions, positions.
2: Okay, and action.
0: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Na HBO Max dorazil Prezident Curtis, AMC Plus rozehrává další The Walking Dead Dead City a Disney Plus přináší vražený thriller z produkce Hulu Posedlost. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Munson.
1: How do you respond to People Magazine calling you the president with the greatest voice?
0: I can neither confirm or deny.
2: Na HBO Max dnes dorazí animovaný seriál Prezident Curtis, čerstvý spin-off kultovního Ricka a Mortyho. Zatímco Rick Sanchez lítá po galaxiích a na obyčejné pozemské problémy většinou kašle, někdo se o chod planety postarat musí, a tím někým je prezident André Curtis. Ten se svým pořádně výstředním týmem poradců čelí přesně těm krizím, které by génia z garáže ani ve snu nenapadlo řešit. Za seriálem stojí Dan Harmon, tvůrce Ricka a Mortyho, tentokrát ve dvojici s Jamesem Sicilianem. Hlas prezidentovi propůjčil Keith David, doplňují Stephanie Beatrice a Jim Rash. Epizody se stopáží kolem 20 minut, takže ideální porce na jeden večer. A když Rick nemá čas zachraňovat svět, aspoň víme, kdo v oválné pracovně drží službu. První řadu seriálu President Curtis najdete nově na HBO Max.
3: I will not let you down, sir.
0: Hey, because we're pretty
4: Sir, how do I report this exactly?
0: You don't.
4: But none of this is in the Constitution.
0: Neither is your mama, but you did what she told you, right? Gotcha, bitch. Damn.
4: Dad?
0: I ain't your daddy, kid. And don't try any of that Billie Jean I keep it wrapped and strapped. All I can offer is an emoji of a dinner plate and an emoji of my ass.
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Hey there, amigo. You want to pull up a stool? Welcome to the bar.
1: This place is special. It's the last best hope for any of us.
2: You really think you can change it here?
1: We're building the place that we dreamed of.
3: Na AMC Plus i na Teli.cz startuje třetí řada seriálu The Walking Dead: Dead City. Maggie a Negan se v postapokalyptickém Manhattanu odříznutém od pevniny pokoušejí vybudovat vůbec první prosperující komunitu od začátku zombie apokalypsy. Jenže když se ulicemi New Yorku začne šířit chaos, oba musí zjistit, jestli se ze svých starých ran skutečně poučili, nebo jestli je jejich temná minulost stáhne zpátky ke dnu. V hlavních rolích se opět potkávají Jeffrey Dean Morgan a Lauren Cohan. Pokud vás bavilo sledovat, jak si to tihle dva rozdávají uprostřed zombie apokalypsy, důvod k návratu na Manhattan tu máte znovu. Třetí řada The Walking Dead: Dead City odstartovala na americkém AMC+. V Česku najdete seriál na Teli.cz.
1: We don't open up. What kind of future do we have?
2: What you're talking about would change everything.
4: For the better.
2: Maybe not. In order to keep people alive, you have to kill a whole bunch of other people.
1: I've grown. I can be a leader.
2: I need you to get what you want.
1: So you'll kill for me?
2: Yes.
5: We're gonna play a game.
6: Trpíte depresí?

0: I don't like the sound you're making. But I love your smile.
1: Na Disney Plus přistál nový psychologický kriminální thriller Posedlost v originále Furious. Agentka FBI Alice Black v podání Emmy Rossum, bývalá newyorská detektivka odvraž, která teď začíná pěkně od píky ve zkušební službě u federálů, se pouští postupy chladnokrevné sériové vražetkyně. Tu si zahrála Lola Petrickrew a její Catherine si vybírá bohaté muže s násilnickou minulostí, přičemž se k obětem dostává skrze pečlivě předstíranou intimitu. Jak se cesty za spravedlností obou žen začnou proplétat, hranice mezi tím, co je správné a co nese, pomalu rozostřuje. Seriál vytvořila Elizabeth Meriwether a volně se inspirovala filmem Černá vdova z roku 87. Osmidílnou Posedlost z dílny Hulu najdete nyní na Disney+. První tři epizody v rámci premiéry, zbylé díly budou přibývat postupně každý týden.
2: If you wanted to talk to me, you could have just faked a heart attack.
3: You wouldn't have come.
2: You're right.
4: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
5: Descriptions of her are all over the place because she's always hiding her face.
6: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
4: I do.
7: All

Pojďme si zopáknout, co nového se objevilo na plátnech minulý čtvrtek, tedy 23. července. Začneme u komorního koprodukčního dramatu Padlé ovoce, debutu barmského režiséra Ang Foye. Dvě mladé ženy dřou v textilní továrně v Rangoonu, kde je ubíjí vyčerpání i sociální tlak, a přesto si nepřestávají hledat cestu k intimitě a blízkosti. Tiché, křehké drama o touze v zemi, kde láska mezi ženami zůstává tabu. Domácí produkce nabízí zbylé tituly v kinech. Mistrně od Bohdana Karáska je citlivá vztahová dramedie s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. Úspěšná lékařka Monika má zdánlivě vše, po čem toužila, jenže nečekané setkání s bývalým manželem otevře staré otázky typu, proč jsme se vlastně tenkrát rozešli. Jemný humor a jedna dlouhá procházka, která rozhýbe víc, než čekala. A pak tu máme komedii Bardotky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, chytí třetí dech a vydají se na pořádnou jízdu od párty přes coffee shop až na vinici, kde vyplave na povrch jedno velké tajemství. V ženské sestavě září Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Hlubová. Dámy ukazují, že věk je jen číslo. A na závěr lahůdka pro fančmekry. Do kin se vrací restaurovaná groteska Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam z roku 1988. Karlovy Vary na sklonku socialismu, tři kamarádi a jejich dekadentní noci, nad kterými se stahuje stín tehdy nevyslovitelné hrozby jménem AIDS. Břitká, expresivní a stále mrazivě aktuální groteska. Tolik čtvrteční novinky v kinech. Hovk!

0: guess it's time to sing some happy songs.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: flickor, här är er nya klasskamrat.
1: Action! Na Edis Online přibyl jeden z nejvýznamnějších severských filmů poslední dekády, švédské drama Sámská krev. Režisérka Amanda Kernell, která má sama sámské kořeny, syrově zachycuje temnou kapitolu švédské historie. Institucionální rasismus, segregaci a ponižující pseudovědecké zkoumání původních obyvatel Sámů ve 30. letech minulého století. Sledujeme 14-letou Elle Mariu, sámskou dívku od chovu sobů, která je na internátní škole vystavena rasismu a ponižování a začne snít o úplně jiném životě. Jenže cesta k němu vede jen přes to, že se stane někým jiným a zpřetrhá všechna pouta s rodinou i vlastní kulturou. Zajímavé je, že film je autentický až do morku kostí. Všechny sámské postavy hrají skuteční Sámové a sestry v hlavních rolích si zahrály i reálné sestry Lene Cecilia a Mia Erika Sperok, které vyrůstaly v komunitě jižních Sámů. A většina rasistických nadávek, které ve filmu padají, prý vychází z toho, co režisérka sama slýchala v mládí. Není divu, že film pozbíral hromadu cen, od ceny Lux Evropského parlamentu přes 4 švédské Guldbagge až po festivalové triumfy v Göteborgu, Tokiu i Benátkách. Sámskou krev najdete nyní na Edis Online.
2: Langt efter samhället av barnen ger mig. Jag ger sig ut med mina.

Ryan Gosling si oficiálně nasadí plamenou lebku. Po letech spekulací a vlastně i docela veřejného Goslingova naznačování, že by o roli stál, je to potvrzené. Ghost Rider míří do marvelovského vesmíru a Johnnyho Blaze, motorkáře, který kdysi upsal duši ďáblu, si zahraje právě Ryan Gosling. Za kamerou bude stát Sean Levy, tedy muž, který Marvelu naposledy doručil trhák Deadpool and Wolverine. Gosling s Levym navíc míří rovnou z natáčení sci-fi Star Wars Starfighter, takže dvojice očividně nasazuje slušné tempo. Postavu Ghost Ridera už dvakrát zkoušel Nicolas Cage, jenže ani jeden z těch filmů zrovna nerozpálil pokladny kin. Gosling ale motorku i pořádnou akci umí vys loňský kaskadér, takže tentokrát to snad plamené lebce konečně bude slušet. Detaily ději zůstávají zatím tajemstvím a teoreticky se prý ještě může stát, že Gosling stvární některého z dalších nositelů hořící hlavy, ale sázka na Johnnyho Blaze je jasná. Do kin má nový Ghost Rider dorazit v roce 2028.

0: 있던 걸 다 잊고 이제 앞으로 살아줘요.
1: 아빠!
0: 사랑받는 아이가 될 수 있도록.
2: Na Netflixu přistály poslední díly korejského akčního thrilleru Reaktivace agenta Kima, takže teď už si můžete celou řadu pustit pěkně v kuse. Jisup So tu hraje zdánlivě obyčejného tátu, kterému se ztratí dospívající dcera. Aby ji našel, musí oprášit svoje staré řemeslo tajného agenta, jenže tím na sebe přitáhne přesně tu pozornost, které se chtěl vyhnout. Netflix u tohoto titulu zvolil netradiční model. Místo obvyklého vysypání celé sezóny najednou respektoval původní vysílací rozvrh korejské stanice. Fanoušci si tedy museli počkat, teď už ale čekání skončilo. Kompletní desetidílnou řadu seriálu Reaktivace agenta Kima najdete nyní na Netflixu.
3: 10수년을 지저분데 살던 인간이 갑자기 폭발했다 이 말이야!
4: 내 딸 털끝 하나라도 건드리면

0: Uno mas, thanks.
1: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
0: Thanks, man. I appreciate it.
1: They should do a reboot.
0: Nobody wants that. Shit went out in the 90s.
2: Johnny Cage, you have been chosen to fight.
0: Tell me you're not some crazy fans.
3: Na HBO Max dorazila brutální turnajová jízda Mortal Kombat 2. Pokračování úspěšné videoherní adaptace posílá šampiony zeměříše, včetně známých tváří z prvního dílu, do ještě nelítostnějšího turnaje. Tentokrát nejde jen o souboje mezi bojovníky, ale hlavně o boj proti temnému vládci Shao Kahnovi, který chce zničit zemi a podrobit si její obránce. V obsazení najdete Karla Urbana jako Johnnyho Cage, Tati Gabriel nebo Hiroyuki Sanadu. Spolutvůrce původní hry Ed Boon si ve filmu střihl malé cameo jako barman jménem Ed a zároveň namluvil legendární hlášku Scorpiona Get Over Here. Karl Urban si k roli přibral i rodinu. Mladší verzi Johnnyho Cage v retro scéně z 80. stvárnil jeho vlastní syn Indy. A tvůrci slibují pestré herní mechaniky, takže se dočkáte i Cageova nechválně proslulého úderu torskroku. Mortal Kombat 2 najdete nyní na HBO Max. Zapůjčit si ho můžete také online na Apple TV, Prime Video nebo Rakuten TV.
0: Where the hell am I?
4: It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. To the death.
0: Fuck that.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Na on-demand scéně se za poslední dva týdny nazbíralo hodně titulů, nicméně ne vše je dostatečně dobré, aby se tím zabíjel čas. I když můžete, to je na vás. Já mám pro vás přehled těch nejlépe hodnocených novinek. Na Edis Online se nespletete s životopisným dramatem zmizení Josefa Mengeleho od Kirila Srebrenikova. August Diehl hraje nacistického doktora s Osvětimi, který po válce prchá do Jižní Ameriky a metodicky konstruuje vlastní zmizení z povrchu zemského. Tam též najdete i severské drama Sámská krev o 14-leté sámské dívce, která ve 30. letech čelí rasismu a sní o jiném životě, i za cenu, že zpřetrhá pouta s vlastní rodinou. Na Apple TV Plus jede krimi thriller Lucky, kde Anna Taylor-Joy hraje podvodnici na útěku. Po jedné spackané akci honí FBI i bezohledný zločinecký mozek a ona bojuje o holý život. V zádech má navíc Timothyho Olyphanta a Annette Bening. Disney Plus přidal hraný dokument Pompeje, město zmrazené v čase, kterým vás provede Tom Hiddleston. A netradičně místo příběhu mocných tentokrát užívá každodenní život obyčejných Římanů. Netflix slaví největší úspěchy s korejskou produkcí. Fond oprav je krimikomedie, kde bývalý šéf gengu s ambiciózním právníkem chystají vycucnout rezervní fond bytového komplexu a přitom narazí na bující korupci. Východní palác je temnější kalibr, akční fantasy horor o dvorní dámě, která slyší duchy a muži, který do jejich světa umí přímo vstoupit. Na králův rozkaz míří do prokletého paláce plného tajemství. A již dnes zmiňovaná reaktivace agenta Kima, který opráší své znalosti agenta a vydá se hledat svou ztracenou dceru. Na Sky Showtime si vede dobře čtvrtá a závěrečná řada Star Treku Podivné nové světy. Kapitán Pike, Spock a posádka Enterprise se novobrázdí galaxií a čelí těsivým mimozemšťanům. A na závěr jeden opatrný tip. Na HBO Max odstartoval spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír. Majitel obchodu s komiksy rozbije Sheldonův a Leonardův přístroj a rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, ale viděli jsme teprve jeden díl, takže si počkáme, jestli to celé nabere ten správný směr. Toliko k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie, ale především jsme rádi, že pravidelně ladíte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: produkční zázemí Full Force je v této době bránou do showbiznisu pro mladé R&B talenty a mezi nimi se zjevuje Lisa Lisa and Carl Jam.
1: Srpna
0: 1985 jim vychází debutové album Lisa Lisa and Carl Jam with Full Force v Americe. Je to mix freestylu, elektropopu a R&B, který přesně zapadá do pulzující klubové scény poloviny osmdesátek.
2: The record was officially released in England and it finally became New York's number one important meeting. The DJs in the United States started playing it because it was on the market.
0: Právě klubová New Yorkská síť se postarala o první velký hit I Wonder If I Take You Home a odtud se prodral do mainstreamu. Další singly jako taneční Can You Feel the Beat nebo balada All Cried Out dokážou, že Lisa Lisa and Carl Jam zvládají roztančit parket i přivést posluchače k slzám.
3: From setting trends in fashion and in music, Lisa Velez was a bona fide superstar who helped pave the way for other Latina artists.
0: Album se dostane na 52. místo americké billboardové dvoustovky a na 16. příčku mezi R&B alby. A ať už kritici brblají nad amatérským zpěvem Lisy nebo ne, Lisa Lisa and Carl Jam se stávají průkopníky freestylu, který si díky nim nachází cestu z undergroundu do mainstreamového éteru.
4: Before J-Lo, before Selena, I guess I kinda helped them cross over.
0: Pro sotva 18-letou zpěvačku Lisu Velez je to start, který ji katapultuje mezi průkopníky stylu a zajistí jí trvalé místo v hudební historii 80. let.
5: Ladies and gentlemen, Lisa Lisa.

0: Jednou za čas uděláme výjimku a zaskočíme do jiného času. Myslím, že je to teprve po druhé, ale tentokrát prostě nemůžu jinak. Dostáváme se do pozdního podzimu roku 2024. Při plánování budoucích výletů do historie jsem narazila na skvost, který prostě musím mít na únorové single story roku 1995. Děj se, co děj. Já vím, je v těch časech trochu zmatek, ale co naplat, v tomhle zmatku už žiju, no, víc jak 5 let. CJ McIntosh, úžasný to britský DJ a producent, se ujal nového uskupení Love Happy, které pod jeho producentskou kuratelou vydalo 6. února 1995 svůj debutový single. A přesně ten musím mít, jenže nikde není k sehnání. Bow teda nažavil drát, pátral a koupil jeden z mála existujících fyzických nosičů v Británii. Single má s dostatečným předstihem dorazit k nám, aby ho mohla zařadit do single story. Měsíc pryč, 2 měsíce pryč. A single Message of Love od Love Happy nikde.
1: To ne!
0: Message of Love se ztratilo v Anglii. Tak znovu, koupit, poslat, stále je dost času. Měsíc pryč, 2 měsíce v trapu a nic.
2: Je tohle možný?
0: Půli února 2025 zpráva z celnice, že posílají balíček zpět do Anglie. Tentokrát zaúřadovala Česká pošta a nedala vědět, že zásilku převzala. Jak jinak? Co bychom si bez České pošty počali? A tak tu máme kolečko číslo 3. Ne? 4. Stornovat celou operaci a znovu koupit už zakoupené CD Message of Love od Love Happy.
1: To ne!
3: Taková přetucha, že to skončí špatně.
0: Po cestě, která trvala skoro 3/4 roku, třímám konečně v rukou CD single, který si dopřál neuvěřitelnou cestu napříč Evropou tam a zpět a setkal se s neuvěřitelným počtem lidí, kteří ho řádně v rukou potěžkali a který zanechal takovou uhlíkovou stopu, jako snad žádný single v historii. Nakonec Message of Love ale dorazilo a stálo to za to.
4: It was really what I wanted to do and I listened to all the songs. I thought they were all brilliant. And I felt really, really deeply excited about what I was doing.
0: Možná se uskupení Love Happy do hudební historie nezapsalo desítkami hitů a tipnu si, že nikdo z vás o nich nikdy ani neslyšel, ale tenhle single, jako i jejich jediné album, si místo v šuplíku prostě nezaslouží. Je to čistý destilát 90kové klubové energie a nakonec i důkaz, že Message of Love se k nám občas musí probojovat složitější cestou.
5: This isn't so bad, huh?
6: Looking at it.

0: My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
1: Americký prezident Ronald Reagan je známý svým smyslem pro humor, což hodně lidí oceňuje, ale tiskový mluvčí Bílého domu očekává každý den nějakou bombu. 11. srpna 1984 před pravidelným živým rozhlasovým vstupem prezidenta do vysílání přilétá Ronaldova skutečná bomba. Reagan si zavtipkoval při zvukové zkoušce pro pobavení zvukařů, že podepsal zákon, díky němuž bude za 5 minut bombardovat Rusko a zbaví se ho tak na dobro. Ačkoliv se tento vtip nevysílal živě, nahrávka už za 2 dny unikne do tisku a strhne pozdvižení nejen v Americe, ale také v Sovětském svazu.
2: Bohužel.
1: Tiskový mluvčí Bílého domu Larry Speaks odmítne situaci komentovat tím, že nemluví o prezidentových poznámkách mimo záznam. Riskantní vtip přichází v době studené války za velmi napjatých vztahů mezi Washingtonem a Moskvou a pouhých 87 dní před volbami hlavy Spojených států. Ale ani tohoto nebudou demokraté schopni využít, Reagan se dočká opětovného zvolení a bude i nadále bavit svým okouzlujícím humorem.
3: The record. I was told that because I've been waiting years to do this.

0: jak jsem se k ruci dostal až sem. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Ještě před 4 týdny jsem byl úplně jiný člověk. Můj život se ničím nevymykal, měl jsem ženu, měl jsem rodinu. A nikdy jsem se neohlíd za kolem jdoucí pěknou kůstkou. Nikdy.
1: Francouzská komedie Záletník z 67. se 15. srpna 1984 dočkává svého amerického remakeu. Původní scénář adaptoval režisér a zároveň ústřední herec Gene Wilder, který komedii pojmenoval Žena v červeném.
2: Kluci, viděli jste to? Každou jsem poznal jedni. Jak jsem mohl tušit, že jsou sestry?
3: Pěkně si zavařil, Joey.
2: A kde pás, tou mladší mám rande v 7 a s tou starší ve 4:10. To je fůra čas.
1: Tuctový reklamkář, nevýrazný a k tomu ještě smolař Gene Wilder se bláznivě zamiluje do neznámé krásky v červeném a jeho dosud přesně nalinkovaný a monotónní svět se začne řítit do chaosu.
0: A co Tereza? Ničeho si nevšimne, když to s nějakou táhneš, idyl? Nepodezírá tě, když taky vádíš?
1: Gene Wilder obsadil do tohoto snímku spřízněné herce. Pro trojici filmových přátel, pro třelí záletníků, oslovil své skutečné kamarády Charlesa Grodina, Josepha Bologna a Michaela Huddlestona a svou snoubenku, komičku Gildu Radner, obsadil do role spolupracovnice.
2: Ted, jsi můj přítel a mám tě rád. Jsi moc hodnej, citlivej chlap, ale strašně naivní. Myslíš, že by mě, má Tereza, mohla snad podvádět?
1: Protože Melanie Griffith odmítla kvůli časovým závazkům roli krásky v červeném, dostala se tak ke svému filmovému debitu a zároveň průlomu modelka Kelly LeBrock.
4: Co to máš?
5: Tohle děvče vybrali na tu reklamu lanovky.
4: Co? Kdo je to?
5: Zeptej se šéfa, objevili ji. Jednou týdně chodí jezdit na koni do Golden Gate Parku. Hadej, koho viděl cválat mlhou, ha?
4: Jezdí na koni?
1: Tato fraška zrovna neuchvátí kritiku, ale návštěvnosti v kinech to nijak neubere a Žena v červeném se stane Wilderovým nejúspěšnějším režisérským počinem.
2: Kam to jede, prozradí mi to někdo?
6: Někdo si tě přeje vidět. Od půlnoci do úsvitu má focení a tebe chce posnídat.
1: Díky finančnímu úspěchu bude tato komedie považována za iniciátora hollywoodského cyklu v předělávání různých francouzských snímků a především komedií do amerických verzí. Žena v červeném získá Oscara, Zlatý glob a cenu BAFTA, ale všechny ceny skončí v rukou Stevieho Wondera za nejlepší originální píseň.
7: Rychle, musíš ven.
4: A to je okno.
7: Jistě, nabízí se tohle nebo dveře.
4: Žertuješ? Dolu je tak 30 metrů.
7: Neboj se, je to bezpečné.
4: No pojď.

0: Děku, pojď se.
1: Co máte?
0: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
1: Jo, trochu.
0: Potřebuju podrobnosti.
1: Dokdy?
0: Co nejrychleji.
1: Dobře.
0: Buď diskrétní.
1: A co jde?
0: To zjistíš.
1: Tajnosti. Miluju tajemství.
2: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
3: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
4: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
3: Nic jsme nedokázali.
4: Máme tedy přikročit k akci, pane?
3: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu nemo.
2: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford. Doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
3: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
2: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
0: Hele, ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
1: Tak moment, já...
0: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
1: Jedno. Nesnáším to.
0: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? Čtyři slova. Kryj si záda, Jacku.
2: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
5: Ryan, nemůžu tomu uvěřit.
6: Není to týmový hráč, to chci říct.
5: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
2: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
3: $650 milionů a my známe čísla účtu.
1: Ano, pane.
3: No tak na co čekáme? Schrábneme.
1: Schrábneme.
3: Schrábneme, otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
2: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
1: To spojení mezi Hardingem a kartely je teorie.
3: Tak teorie.
2: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
1: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
3: Tak jděte a zjistěte to.
1: Kam mám jet?
3: Do Kolumbie.
1: Kdo já?
0: Nechám ti dva týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na medvědy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh o kosmických chrupách. Astronomové nasadili umělou inteligenci Nedata z přístroje DESI a mezi 800 tisíci kvasary hledali ty, které fungují jako gravitační čočky. Jak popsal portál space.com, výsledkem je 7 nagejných kandidátů. A o co jde? Kvasar je oslnivě jasné jádro galaxie, poháněné hltající supermasivní černou dírou. Vědci z Ohajské státní univerzity je nazývají dětskými fotkami černých děr. Problém je, že svítí tak silně, že přezáří celou svou galaxii. Když ale jejich gravitace zvětší světlo vzdálenější galaxie za nimi, můžeme sledovat obojí. A protože reálných příkladů bylo příliš málo, tým natrénoval algoritmus na simulacích. Ten vybral 200 kandidátů, lidské oko dotáhlo 7. Tím se počet známých systémů z podobných přehlídek přibližně zdvojnásobil. Takže ano, dnes už i vesmír potřebuje asistenta, který přečte 800 tisíc řádků. Já přečtu jeden, a to pomalu. Mějte se pozemsky.
3: This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Neptun, planetu, která má 16 měsíců a jednoho pořádného kostlivce ve skříni. Vědci z Caltechu totiž zkoumali 3 drobné měsíce, Proteus, Larisu a Galateu plus prstence a pomocí spektrografu NIRSPEC na vesmírném dalekohledu Jamesa Webba zjistili něco podivného. Není tam vodní led. V tak strašné dálce od slunce by tam být měl, ale není. Místo toho našli jílové minerály bohaté na hořčík. Závěr? Tyhle měsíce vznikly z vnitřků mnohem větších světů, které se rozpadly, když Neptun zachytil Tritona. Ten sám tvoří přes 99% hmoty celého systému. Studii v časopise Science Advances popsal i Universe Today a hlavní autor Riley Davis mluví přímo o otiscích prstů po katastrofě. Takže ano, i planety mají minulost, o které nerady mluví na rodinných srazech. Držte se tam dole, já se držím tady nahoře. Mějte se pozemsky.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Fiorino, now.

poďme si zahrať posledný track prvej hodinky. Pavel Svetlove, Ahn. A myslím na to, že prvú hodinku nám zahral DJ Marty Made. Veľká vďaka.

Dennis Cruz po druhýkrát. Toto si že Una Rumbita. A stále počúva z Unerádneho DA+, toto je Sanctus Groove.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: I said.

Yo.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.